Nevíš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

Gold. Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermáto.cz.

Přeju vám všem, milí přátelé, krásné nedělní ránko. Začala Dechparáda a z hronínského studia vás zdraví Franta Uher. V úvodu dnešní Dechparády se podíváme na Záhorí. Kapela Záhorienka oslavuje 40. výročí svého založení, no a k této příležitosti vydala stejnojmenný hudební nosič, tedy Záhorienka 40. Když se podíváme na obal CDčka, jsou na něm děti v krojích, a to Eliška Osíčková a Martin Brezovič, nesoucí velký narozeninový dort. No a my si z tohoto dortíku postupně ukrojíme písničky, které, jak doufá kapelník Jaroslav Fischer, vám udělají radost a dobrou náladu. A o to jde především. Začali jsme písničku Jána Jamriška a Miroslava Irši, Tak jak teče do Dunaja Morava. No a pojedeme dál. Slavíčka Hlas, Majko má a nebude chybět písnička Slovenské mamičky. Taková slovenská klasika. Takže ještě jednou hezký poslech a pěkné ránko.

Přátelé, máme neděli z datem 20. září, kdy svůj svátek slaví Olek. No a my si hrajeme písničky z nového CDčka dechové hudby Záhorienka. Pořadí šestý hudební nosič dostal název Záhorienka 40. S kapelou zpívají kromě dvorních zpěváků Aleny Hrapáčové a Libora Cúpala také manželé Osičkový Daniela Magálová a Vašek Štěrba. Jo, a také mužáci z Lábu, na ty nesmí zapomnět. No a zase muzika. Začneme populárním valčíkem Jiřího Zmoška Holuběnka a dál Krscení Moravu a Stupavská krčma, která je smutná, až je čudná. Že vraj.

Čísu hody naše, přátelé, toto ultimátum se ozývá pod nejednou hodovou máju, no a dnes aj u nás v Lanžotě. Ano, na Novém náměstí, na domácí Lanžočánku tam už sice nenarazíte ani neuslyšíte, ale my máme v rádiu tu výhodu, že u nás si to hodové solečko zahrát umíme. Začneme pochodem Modrá, potom sousedskou skladbou Věrným snoubencům, Válčí už je slunko za horu a to vše zakončíme polkou Děvčátko. Tož hody, můžu začát.

Dohrála Lanžočánka, no a my už se podíváme na vaše přáníčka. Milé rádio, chtěli bychom nechat zahrát k narozeninám písničku pro Richarda Skácela, které oslavil 20. září. Milí kamaráde, přejeme ti hodně zdraví a také štěstí a těšíme se na další společné výlety na kole. Podepsání Michal, Petr a Blanka. A hudební dárek přichází kapela Dubňanka s polkou Podruhé vám nepovím.

Milé rádio, 19. září oslavila své 78. narozeniny naše maminka a babička Julie Nováková ze Zlína, Novida. Všechno nejlepší do dalších let přejí manžel Pavel, syn Pavel s rodinou a dcera Míša s přítelem Honzou. Přání se připojuje rodina Barabášova. Tak doufám, že jsem to přečetl a vyjmenoval všechno a už budeme hrát valc Prostý sen v podání Žadojáků.

Milí přátelé, a budeme se loučit. Mějte se krásně, dojeďte na hody do Lanžota, no a užívejte si života plnými doušky. To vám z hodonínského studia přeje Frantauher. A na závěr Bojané a jejich Křepická polka.

Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jih.
1: Aj.

Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jich.

Nevíš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz. Rádio Jih.

jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: monumentální Bach, provokativní Ravel i okázalé Versailles. Klasika a modernita na programu 11. ročníku Lednicko-Baltického hudebního festivalu. Od 19. září do 17. října. Vstupenky na www.lvhf.cz. Generálním partnerem festivalu je ZFP Group.
1: Baví vás prodej a umíte německy? Přidejte se k týmu českého výrobce roštů a matrací firmy Ahorn ve Vlkoši. Hledáme prodejce do kanceláře i terénu. Nabízíme stabilitu, pravidelnou mzdu a benefity. Více o všech pozicích na www.ahorn.cz.
2: Rohatec se zbarví. Pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run a neb Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hrad, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
3: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Hity, které milujete. Hity, kterým rozumíte. Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na rádiu.

kolikrát budem ponocovat.

0: Stavební firma Stavdomy je certifikovaným partnerem programu E4 Dům od Wienerbergeru. Nabízí moderní řešení pro vaše bydlení s důrazem na ekonomiku a efektivitu. Stavby nově realizuje také pomocí zdicího robota. Zajišťuje hrubé stavby, dokončovací práce i rekonstrukce. Pořádný dům bez starostí. Stavdomy.cz.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Hity, které milujete.
5: Hity, kterým rozumíte.
4: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů.

0: Vezměte své děti a vyrazte v neděli 20. září na Den pro děti do Hodonínské Bažantnice. Od 14 hodin si na hřišti střediska volného času Důbrava užijete odpoledne plné her, zábavy a pohybu. Přijďte si společně užít Prima neděli. Více informací najdete na webu svčdubrava.cz. Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz.
1: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na rádiu Jich.

jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: Vítejte.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
5: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
4: Více na www.tymaturciak.art.
6: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
7: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
8: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
7: Všechno, zachraňte nás.
8: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
7: O, děkuju.
8: To my děkujeme.
9: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi. Datart uvádí Dny Merien.
10: Dny Merien, jo.
9: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Pro nájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
2: Pořídil jsem ho v Top Cyklo v Kyjově, a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
1: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
2: Top Cyklo Kyjov. Více na top-cyklo.cz.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Jump, jump, jump street. Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Rádio Jih.

Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermáto.cz.

0: Vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno. Zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
4: Baví vás prodej a umíte německy? Přidejte se k týmu českého výrobce roštů a matrací firmy Ahorn ve Vlkoši. Hledáme prodejce do kanceláře i terénu. Nabízíme stabilitu, pravidelnou mzdu a benefity. Více o všech pozicích na www.ahorn.cz.
5: Nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy, a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
6: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na

0: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
3: Hahaha, nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rádio Jih.

venka. Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Art Dia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
3: Rohatec se zbarví. Pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run a ne Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hrad, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
4: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
5: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
6: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
5: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
6: Top Cyklovkyjov. Více na top-cyklo.cz.
7: Nesedla vašemu dítěti školka? Nebo je doma a chybí mu kontakt s ostatními dětmi? Lesní mateřská škola Pálava v Mikulově má pro letošní školní rok ještě několik volných míst. Nabízíme flexibilní docházku už od jednoho dne v týdnu. Montessori pedagogika, respektující přístup, malé skupiny a každý den v přírodě. Jsme rejstříková mateřská škola a zajišťujeme povinné předškolní vzdělávání. Více informací na www.lmspalava.cz.
8: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
9: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna Bednění, něco se vám tam hroutí?
8: Všechno. Zachraňte nás.
9: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
8: O, děkuju.
9: To my děkujeme.
10: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
11: Jump, jump, jump street. Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.

0: Nesedla vašemu dítěti školka? Nebo je doma a chybí mu kontakt s ostatními dětmi? Lesní mateřská škola Pálava v Mikulově má pro letošní školní rok ještě několik volných míst. Nabízíme flexibilní docházku už od jednoho dne v týdnu. Montessori pedagogika, respektující přístup, malé skupiny a každý den v přírodě. Jsme rejstříková mateřská škola a zajišťujeme povinné předškolní vzdělávání. Více informací na www.lmspalava.cz.
1: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
2: Stavební firma Stavdomy je certifikovaným partnerem programu E4 Dům od Wienerbergeru. Nabízí moderní řešení pro vaše bydlení s důrazem na ekonomiku a efektivitu. Stavby nově realizuje také pomocí zdicího robota. Zajišťuje hrubé stavby, dokončovací práce i rekonstrukce. Pořádný dům bez starostí. Stavdomy.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Rádio Jih.

Pavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velké-pavlovice.cz. Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní.

Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: Vaňte.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství. Díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
5: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí, Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno, zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
4: Baví vás prodej a umíte německy? Přidejte se k týmu českého výrobce roštů a matrací firmy Ahorn ve Vlkoši. Hledáme prodejce do kanceláře i terénu. Nabízíme stabilitu, pravidelnou mzdu a benefity. Více o všech pozicích na www.ahorn.cz.
9: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz.

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.tymaturciak.art.
5: Rádio Jih.

0: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermáto.cz.
1: A pozor!

0: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna bednění, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Monumentální Bach, provokativní Ravel i okázalé Versailles. Klasika a modernita na programu 11. ročníku Lednicko-Baltického hudebního festivalu. Od 19. září do 17. října. Vstupenky na www.lvhf.cz. Generálním partnerem festivalu je ZFP Group.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
1: Rohatec se zbarví. Pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run a nebo Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hrad, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: Vyprávejte.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka v sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to

0: den v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90 a jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázně-mikulčice.cz.
2: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
3: Rádio Jih.

0: jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
1: A pozor!

0: vítězství. Díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
1: Monumentální Bach, provokativní Ravel i okázalé Versailles. Klasika a modernita na programu 11. ročníku Lednicko-Baltického hudebního festivalu. Od 19. září do 17. října. Vstupenky na www.lvhf.cz. Generálním partnerem festivalu je ZFP Group.
2: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
3: Ateliér Art Tia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
2: Více na www.tymaturciak.art.
0: Baví vás prodej a umíte německy? Přidejte se k týmu českého výrobce roštů a matrací firmy Ahorn ve Velkoši. Hledáme prodejce do kanceláře i terénu. Nabízíme stabilitu, pravidelnou mzdu a benefity. Více o všech pozicích na www.ahorn.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
1: Rohatec se zbarví. Pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run aneb Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hrad, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
2: Rádio Jih.

přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velké-pavlovice.cz. Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
1: A pozor!

0: Vaste.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
0: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business.

0: jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
1: A pozor, od pondělí

0: Vyhrávejte!
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
1: A pozor, od

0: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

Rádio Ji. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermáto.cz.
1: A pozor!

0: Vítejte.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
0: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermáto.cz.

Rádio I. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

Chceš jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermáto.cz.
1: A pozor, od

0: jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
1: A pozor!

jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.